Denise Vudil Mali, Pro Abu Pravi, Bali. Pozadní se bylo toho patrum vokat v Bosni Tantra Dvara Gramin, které je ty vany centrální Ramak Tumadža Medanadži Fajoni Kaliji Kamgiri, Pohna Kali me Avije. Tad žili me 9 talukami Fenani Parpar Sarkari Zeminči Vak Kali ne Matra